0: útočí na ňu každý z série!
1: Ukaleo! Black Hole! Smart Flow! Jesse Crew! Titanos!
0: Pokadel Amerika!